0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Magistrála se u hlavního nádraží změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. A počasí dneska má být oblačno až zataženo, na většině území města občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to, jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco jsi tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Ale já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: Out of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Do konce prázdnin.
0: Tak, teďka, takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový nový skruže na druhé straně a narazil jsem se obeholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol, jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhání v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhletom.
0: To je prima, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Tam ještě hloubš níž se, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prima disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu. Tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza. To je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hit Rádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: 30. července od 16 hodin Parukářská. A úplně zdarma. Zdarma. City Picnic s Hydrádiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jasně, já ti splním přání, trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
13: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
12: Rodinné oslavy,
13: romantické svatby,
12: firemní setkání
13: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
12: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
13: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
12: Zámek Berchtold.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. V Praze v Sokolovské ulici před křižovatkou na Balabence směrem do centra bude v pravém pruhu probíhat práce na silnici. V tom místě to určitě moc nehoňte.
15: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
0: Hit Radio City.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam jel v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio v 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit? Co je opravdu ten majstr štyk? Co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba v oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy. Jo. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme. Welshly Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. 5-hvězdičkový rezort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Praze na Smíchově, v Ostrovského ulici mezi křižovatkami s ulicemi Radlická a Stroupežnického. Probíhají práce na silnici, počítejte tam se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám, říká si tak prý kvůli tomu, že Pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo, že jo? Mr. Worldwide.
1: Jo.
0: Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. Okay. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I teď si můžete na webu CK.et rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Řidiči musí počítat s omezením provozu v části ulice u Vršovického hřbitova. Ode dneška do 16. srpna má být ve směru na Prahu 4 uzavřena část pravého jízdního pruhu. A to kvůli obnově vodovodního řadu. V dopravní špičce tam může být zdržení 10 až 30 minut. A počasí naměříme na nejvýš 25 stupňů, bude oblačno až zataženo, na většině území města čekáme občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně se může objevit i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Z Prahy Dominik Šmaus.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Čau, hezký ráno.
12: Krásný pondělní ráno.
13: Snídaně šampionů.
11: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
8: Já si myslím, tam zaznělo slovíčko snad.
11: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio City.
14: Aj.
15: Fonsi!

0: si to.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezl, ne?
3: Sám mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne.
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on si to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbohu
1: já mám příběh s cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali jste s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, ne? Počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to a já jsem si říkal, před náma to nakrájil a já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady.
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký, jasně, právě roztoči, jasně, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti. Doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Tak tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama, ale teďka doteď to máme vystavené doma v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dál. Na hranicích, co se nestalo, celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl, zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. Hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Benešova na Prahu. Před nájezdem na D1 u Mirošovic se vytvořila 2,5-kilometrová kolona.
16: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
17: Hit Radio City.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto ty druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Radio. Přes vlny Rubikon.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem, a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: Ne, teďka si za pár minutek
1: zastavit. Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
3: Už bude posoutěž.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček. Krteček,
0: ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
4: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
2: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, 5. otázka. Ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
2: Okay.
0: Jo! Ale nějak jsme to zvládli.
1: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
2: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
2: Kačka.
0: Ahoj, Kačko, tak jsme to zvládli. Zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
2: No já, když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti bude, to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj.
0: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní hitrádio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že to by se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když jí hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem od Rozvadova. Havarovalo osobní auto do svodidel, stojí po nehodě v levém pruhu. S přerušovanou kolonou počítejte od 7. kilometru.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda. Zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju, miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná.
1: To je šikovná holka, dobrá.
0: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady. Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Magistrála se u hlavního nádraží změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. A počasí dneska má být oblačno až zataženo, na většině území města občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Pěkné ránečko.
10: Krásný pondělí.
14: Snídaně šampionů.
13: Co je?
10: No co je?
13: No co je?
10: Co je?
13: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
15: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
13: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.

0: nejlepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to. A prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mně totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Teď jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by jí nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takovej nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo. Tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo. Myslím, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví. Je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že jako víš, tam jsou různé velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych si klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkový obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a poetika. Blízko. 8.08. Tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Blízko, tak všechno má.
0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.

0: včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká, dneska je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogerii, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta. Hmm.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše.
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství pokaždý v oddělení piva a nebo v masně. A to je pravda. To je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takovou

0: klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A tuto frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v Masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali, no šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix, Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.16 do

0: Čtvrt na devět, tři minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malej, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hit je za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města máme nahlášené komplikace v dopravě. Počítejte se zdržením v koloně tradičně na Nuselském mostě ve směru do centra. Popojíždí se i v Duškově.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: Greatest, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkal, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sagvan topije kraš tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sagvan.
0: A vypadá jak Sagvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sagvan. A Sagvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tady Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Děkujeme, Sagvane. Pojďme na muziku. Labuš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio, 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to!
2: Jo!

0: Žinasky. Potkal jsem tě po letech na Hitrádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilky, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapy. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hitrádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenXCZ si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
14: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
13: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
14: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
15: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
13: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké historie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubení uři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pevního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Tam ale je... tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: famózní zakončení pondělní snídaně šampionů, posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vyčíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Nejrychlejší dopravní servis z Prahy a okolí. Musíme to zvládnout tady s Jasmin. Jasmin, hele, otevřeme mapy a podíváme se, kde to v Praze a okolí stojí, jo. Tak kde pak to máme červený? Tak Pražský okruh v úrovni Ořechu, tady to vypadá tak na 10-15 minut. Taky příjezd po D5, tady si postojíte v koloně u Rudné. Jižní spojka ve směru Barandáku, i tady větší zdržení. A taky v okolí Andělu, i tady poskakujete v kolonách. Tak kdybyste něco ještě po cestě potkali, nějakou nehodu nebo cokoliv, tak nám to zavolejte na dopravní linku 800 937 937.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Později už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za téměř 209 milionů korun. Co všechno se na místě změní, přiblíží mluvčí magistrátu Vít Hofman.
14: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání.
13: Realizace potrvá zhruba 32 měsíců. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
15: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Tak dneska bude v Praze, no čekáme teploty okolo 24 stupňů, proměnlivá oblačnost a po ránu jste možná byli na pár místech skropeni přeháňkou, ale během dne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Nazdar Praho, doufám, že jste na značkách. Někteří z kolegů třeba chybí, protože jim začala dovolená. Ano, ano, ano, ano. Přátelé, jsme téměř v polovině prázdnin. Utíká to teda ale zbytečně rychle, bych řekl. No a máme co řešit, protože včera jsem byl na Pitbullovi, stejně tak jako 55 tisíc dalších lidí. Bylo to velké, takže to si shrneme částečně, no a nakopneme nový týden s dalšími čerstvými informacemi, a to nejenom z metropole. Dáme si určitě City Quiz, čeká nás pražský uličník, hele, je nabito, přátelé. Tohle je jedna klasika, se kterou začneme, je to pravda, klasika v upraveném kabátu, We Will Rock You, Five a Queenie. A za pár minut třeba Meduza nebo Sabrina Carpenter. Já jsem Kuba Urban a přeju vám dobré pondělí a hezké dopoledne.

Ti méně movití, kteří do toho nechtěli zahučet všechny peníze, tak si prostě vzali třeba jenom punčochu na hlavu, aby to vypadalo, že mají plešku. A musím říct, že to bylo jako velmi velkolepé, protože show trvala, no, asi hodinku a půl, pokud se nepletu, do 10:15. Konec byl takový zvláštní, protože Pitbull evidentně není úplně zvyklý přidávat nějaké písničky, takže jakmile domluvil, odešel a byl konec. Zase na druhou stranu v Letňanech to máte vždycky tak, že po každém koncertu jako většina lidí čeká jenom na to poslední slovo, pak se sebere a snaží se utéct z areálu co nejdřív a chytit samozřejmě metro, aby se nemuseli mačkat, jo? Ale kromě toho, že teda byl příšerný zvuk, teda za mě, že se to jako úplně hudebně nepovedlo, tak atmosféra byla skvělá, skákalo se, zpívalo se, pařilo se v podstatě od začátku až do konce a podle mě, jako neměl jsem u sebe žádný jako partymetr nebo něco podobného, ale největší ovace měla následující píseň. A to spolupráce s Kešou a Timber. Tak si to dáme právě teď. Pro všechny, právě teď na Hit Radio. It's going down.

Tak tohle byla Pink a vy posloucháte Hit Radio City. Stále skvělé pondělí. Já nevím, jestli to slovní spojení vůbec jde dohromady skvělé pondělí, ale tak možná, že o prázdninách přece jenom, jo? Přátelé, já nevím, jestli jste se dívali na předpověď počasí, jo? Ale dneska ještě jakoby nic moc, jo? Teploty velmi příjemné, okolo 25 stupňů. A nevím, jestli rádi vzpomínáte na tu dobu, je to tak jako zhruba asi 14 dní zpátky, co jsme se tady teda brutálně pekli, tak pozor, přijde to znova. Na čtvrtek, středu, pátek, to znamená na tu druhou polovinu týdne, na meteorologové slibují v Praze 8:30. Ještě, že bude City piknik. Za pár minut, Charlie XX. Hey, boom clap.

0: července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
9: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Charlie XCX a vy posloucháte Hit Radio City. Dobře děláte, přátelé. Načali jsme nový pracovní týden a je to týden, který bude piknikový.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: No jasně, to znamená, že už v tomhle týdnu ve čtvrtek, kdy teploty v Praze budou opravdu jako vyzývat k pikniku, tak se nám to podařilo celé naplánovat, že teď už zbýváte jenom vy. Ale já předpokládám, že máte v kalendáři napsáno 30. července rovná se City Picnic a teď už zbývá jenom dorazit, jo? Říct kamarádům, známým, prostě vzít všechny a sejít se společně v parku Parukářka. No, bude to paráda, bude to na Žižkově. Vstup je samozřejmě úplně zadarmo a my opravdu budeme rádi, když se konečně uvidíme jako z očí do očí. Jo? První City Picnic, který jsme měli ve Žlutých Lázních, byl fenomenální a já věřím, že na to skvěle navážete, že vás možná bude ještě víc. Takže ve čtvrtek, úderem 16:00 odpoledne, se otevřou brány parku Parukářská, kam můžete úplně zdarma s celou rodinou přijít. Vemte nějakou piknikovou deku, vemte ratolesti, vemte babičky, dědy, strejdy, známé, možná i z práce nějaké kolegy a udělejte si příjemný odpoledne. Hrát budou Lollipops, Jasmin, Pokáč, La Tropical, budou tam taky kluci z odpoledne, alias Komikaze, bude to jako velký. No a když už jsem říkal Pokáč, tak bychom si ho měli dát, jo? Vy si pamatujte, že ve čtvrtek na odpoledne nepotřebujete žádný program. Jdete na City Picnic do Parukářky.
1: I tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: I Benson Boone patří sem k nám na Hit Radio, jeho Beautiful Things. No a za pár minut jedna slovenská kapela, která teda zpívá anglicky, jmenuje se Peter Beach Project, jejich Hey Now si dáme za pár minutek. Shawn Mendes se Señoritou připraven taky, no a chystáme pro vás další čerstvé zprávy, abyste se dozvěděli, co se děje tady u nás v metropoli. Tak dobré dopoledne a doufám, že jste tenhle týden zahájili, jak se říká, pravou nohou. A kdyby náhodou ne, dělejte, že se nic nestalo.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
9: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
8: Rodinné oslavy,
9: romantické svatby,
8: firemní setkání
9: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
8: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
9: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
8: Zámek Berchtold.cz.
10: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Hit Radio City.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Justin Timberlake. Právě teď. 10. hodina už za chvíli a s vámi je 937. Posloucháte Hit Radio City, další velké hity vám nabídneme po 10. Určitě bude Damiano David, slíbit můžu taky Lady Gagu. Ale vydejme se na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kde se v tuto chvíli zdržíte? Tak nejvíce asi v okolí Černého mostu, počítejte se zdržením, a to cestou od Běchovic směrem právě na Černý most. Tam se zdržíte maximálně do nějakých 10 minut. Jinak máme ještě hlášenou dopravní nehodu, rovnou tedy dvě dopravní nehody. Jedna je v ulici Ruská, je to směrem na Bělocerkevskou, tam počítejte s dopravní nehodou. Lidé by měli být ve vozovce, takže velmi opatrně. A ještě v ulici Mladoboleslavské v obci hlavního města Prahy nehoda nákladního auta, překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Jakékoliv další zprávy na 777-937-777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
10: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
13: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder, zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří. Od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále více lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, říká předseda svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
14: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
13: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval.
15: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Dneska teploty okolo 25 stupňů maximálně, počítejte s proměnlivou oblačností, ale ta, která byla po ránu, když jste vycházeli ven do práce, tak ta se bude postupně rozpouštět a tím pádem bude ubývat taky dešťový přeháněk. Už v podstatě nejsou.
16: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
17: Dobré dopoledne, Praho.
0: Přátelé, víte, že dopoledne je ta vlastně nejlepší část z celého dne, jo? Já věřím, že se ještě nestihlo nic pokazit, že vás snad nestihl někdo zavalit prací, ani že ještě nikdo vás nestihl třeba naštvat. Kdybyste na tom byli opačně, přátelé, máme řešení, už za pár minut si můžete od toho všeho trošku odpočinout a říct si, tyjo, tak uvidíme, jaké to dnešní pondělí bude. Prosvištíme si mozkové závity, jestli vám to zapaluje, tak úplně jednoduše zvládnete náš City Quiz a ještě za to něco dostanete. Tak dobře poslouchejte, tentokrát vás vezmu do pohádkové říše, jo? Nebudou to jen takhle nějaké pohádky, ale odměna za to bude jako, myslím si, že skvělá. Před námi taky velké hity, sliboval jsem Davida Guettu, to je pravda, Lady Gaga taky a ze všeho nejdřív přichází Damiano David. Dobré dopoledne, Praho.

0: Alejandro. Lady Gaga právě teď dohrává Hit Radio City s vámi, přátelé, 10:45. Nejlepší čas na to, jak si mezi, nevím, třeba druhou a třetí kávou ještě trošku prosvištit mozkové závity, protože je tady náš oblíbený City Quiz. No a pozor, tento týden můžete vyhrát jako velkou věc, to musím říct. A já jsem k tomu uspůsobil taky dnešní ukázku. Já vám pustím něco, co doufám, že všichni důvěrně znáte. A zajímá mě samozřejmě, z jakého filmu to je. Takže správná odpověď, kterou píšete na 777-937-777, je název toho filmu.
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
3: Krýse! Stouj! Kdo tam?
4: Klid! Přátelé!
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to Andyho hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák. Přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.
5: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No jasně, tak co, už vám to se cvaklo? Já doufám, že tam bylo několik nápověd, které vám to mají ulehčit. A pozor, celý tento týden můžete totiž vyhrát roční předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. A tam mimochodem tenhle film najdete, jo? Vychutnejte si spoustu, hromadu filmů, ať jsou kreslené nebo ne. Mimochodem na Disney+, třeba nový krimi-thriller Posedlost, který má právě premiéru, což je psychologický krimi-thriller, který sleduje agentku FBI Alice Black. Takže kdybyste chtěli, tak samozřejmě žádný problém. Tak už víte, 777-937-777, jak se jmenuje ten film.
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
3: Krýse! Stouj! Kdo tam?
4: Klid!
2: Přátelé!
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to Andyho hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák. Přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.

0: My jsme Hit Radio City, tohle jsou opět a Radeček a taky Mária Čírová, za pár minut Grudžoš Project, Leony a spousta další skvělý muziky, ale taky vaše odpovědi. A je vidět, že i na začátku týdne jste na tom dobře, protože řada z vás samozřejmě moc dobře věděla, jaká je správná odpověď. Já jenom připomenu, cože jsme měli dneska rozklíčovat. No, název filmu.
1: Vy ještě používáte stará paliva, nebo už znáte krystalické směsi?
2: My tady jedeme na tuškový baterii.
3: Kryse! Stoj! Kdo tam?
2: Klid! Přátelé!
1: Znáš ty živočichy?
2: Jo, tvoji, jsou to Andyho hračky.
1: Tak, to je v pořádku, můžete klidně dál. Jsem Bas Raketák. Přicházím v míru.
2: No, ty ani nevíš, jakou mám radost, že nejsi dinosaurus.
0: Musím teda říct, že tohle je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, jo? A že byste to trefili skvěle. Pavlínku moc zdravím, protože ta to věděla taktéž. Zlata to vlastně taky trefila. Honza, ten to věděl. Ví to taky Kačka z Prahy, ví to i Pavla, ví to Ivča, ví to Andrea. Ví to spousta dalších z vás. Adéla napsala správnou odpověď, Pavla napsala správnou odpověď. I Pavel to trefil naprosto správně, Simča taktéž. No a na telefonu máme Míšu, které přeju dobré dopoledne. Míšo.
4: Dobré dopoledne i vám.
0: Tak, Míšo, vy jedete do práce, jo?
4: Akorát jedu do práce, zastavila jsem tady, abych nevolala za volantem.
0: dobře děláte. Tak, prosím vás, Míšo, já bych pro vás měl, když to jako zvládnete, tak myslím si, že krásný dárek, a to je roční předplatné Disney+, kde je to jako hromada, jo? A já potřebuji od vás vědět, z jakého filmu byl ten úryvek asi 20 vteřinový. Tak povídejte.
4: Za mě to bylo Toy Story, příběh hraček.
0: A kolikátka, skválně?
4: Já si myslím, že jednička, protože no! Tam přijde raketák.
0: Ano! A teď mi, Míšo, povídejte, jo. Jste ta generace jako já, že si to pamatujete, protože já jsem na tomhle vyrůstal. To byl rok 1995.
4: Já jsem ročník 96, ale ještě jsem na tomhle vyrůstala.
0: Tak to je dobře. Jako je to absolutní legenda, samozřejmě těch pokračování bylo několik. Dokonce teď nedávno jedno nové v kinech, ale já mám nejradši jedničku, dvojku a pak ještě zvládám trojku a pak už jsem to nějak přestal vnímat. Se mě začaly zajímat jiné věci. Ale nicméně, Míšo, mám pro vás před nástupem do práce mám pro vás dobrou zprávu, protože máte roční předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. To se hodí, ne?
4: Jo, určitě, super, moc děkuju.
0: Ale je toho tam hodně, třeba i nový krimi thriller Posedlost a samozřejmě ta Disneyová celá nabídka je tam a Toy Story tam najdete taky. Takže, užívejte dneska, máte to náročné?
4: Naštěstí ne.
0: Tak
4: naštěstí
0: super.
4: Ne, dneska moc chůzek není, takže pondělí krásný.
0: Je
4: na
0: dobrý.
4: Pondělí je to super.
0: Přesně tak. Tak si to užívejte, děkuju moc za telefonát a mějte se hezky, jo?
4: Moc děkuju, krásný den.
0: Naschle.
4: Naschle.
0: Další příležitost je hrát s námi náš City Quiz a trošku si prosvištět mozkový závity, tady bude samozřejmě i zítra zase po 10. hodině. Tak dobře, poslouchejte.
5: Dopolední kvíz Hit Radio City. Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Toto je.
8: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

is falling down. Tohle byla Leone a Don't Worry a já mám pro vás malou pozvánku na dnešní večer. Protože samozřejmě i dneska po 18. hodině můžete zazpomínat na oblíbené hity, a to z let 80. 90. a také z let milénia. A jestli vám něco říká jméno Sophie B. Hawkins, tak asi tušíte, že je to píseň Right Beside You. A to už jsme možná trošičku víc doma, Right Beside You. Jo, a přesně tohle vám dám jako malé lákadlo na dnešní večer. Psal se rok 1994, byla to americká, myslím si, že velmi úspěšná zpěvačka a také vlastně spisovatelka, která napsala tenhle single, který se vlastně stal tuším prvním singlem z jejího druhého alba. No a hlavně, to bylo úspěšné nejenom ve Spojených státech, ale hlavně taky na starém kontinentu. Jo. Dokonce prý ve Švýcarsku to byl jeden čas jako velmi úspěšný single a kdykoliv, kdy se to hrálo, tak lidi byli naprosto spokojení. Jo. Mimochodem, videoklip zachycuje zpěvačku na pláži a to při jízdě na koni. Tak si to můžete lehce představit. A u toho si zaspívat tuhle známou melodii jako malé lákadlo na Hit Radio Classic, to znamená na 3 hodiny, kdy vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Dneska po 18. hodině a tohle je ona, tohle je Sophie B. Hawkins, Right Beside You.

0: Bude 10:45, my jsme Hit Radio City, dáme vám Xindla X, a to zejména pro ty, kteří se těší již na svoji dovolenou. Jo, na rozdíl od kolegů si naplánovali dovolenou až na druhý měsíc prázdnin, ono už se to blíží, takže dáme si Xindlovou píseň Dovolená, dáme si taky Linkiny, bude toho víc než dost. A protože víme, co se kde v Praze šustne, velmi důležitá pozvánka a taky důležité upozornění, letní letná, přátelé, ano, opět letenské sady v Praze a my se moc těšíme. Začíná to celé 12. srpna, skončí to vlastně až na konci prázdnin a je to už po 23. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní letná. Opět to bude jako velkolepé a kdybyste chtěli vstupenky, tak předprodej na Zahraniční hvězdy už je spuštěn, navíc můžete využít i hvězdný balíčky, třeba slevu až 13% při nákupu třeba 3 až 4 představení. Když se mrknete na web, tak zjistíte celý program, i doprovodný program a tak dále, tak dále. Letní letná CZ, bude to velký a my se na to moc a moc těšíme.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
9: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Katy Perry, Hot and Cold a za pár minut třeba Alex Warren anebo taky ATCC. To jsou další velké hity, které tady budou i po 11. hodině. A teď už taky nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Víme o zdržení, které vás čeká na D8. Na příjezdu do Prahy je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, protože se tam seká trávník, tak s tím počítejte. Mělo by vás to při příjezdu do Prahy po D8 úzdib trošku zdržet. Hlášená čerstvá dopravní nehoda je ve Školské ulici. Je to nehoda nákladního vozidla, překážka na místě, která může bránit provozu, a to v celé šířce komunikace. No a jak to vypadá s průjezdností momentálně, další velké zdržení, a to už vlastně od brzkých ranních hodin očekávám, nebo hlásíme v okolí Černého mostu, ale zbytek zatím vypadá celkem prázdninově až na příjezd po D5 směrem po Pražském okruhu okolo Ořecha. Tam se zdržíte, počítejte nárazově okolo 5 minut. 777-937-777, kdyby něco, dejte vědět.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: To je krásná kuchyň.
3: Je, a jak je praktická.
2: Je,
3: to bych chtěla domů.
4: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.junointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
14: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu, realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
15: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energie bez daní.
14: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fléretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
16: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: No a dneska teploty maximálně k 25 stupňům. Ze začátku dne nám pršelo, nicméně dneska už žádné dešťové přehánky v Praze a v okolí neočekáváme. A během dne se bude vlastně oblačnost vybírat. No a je to jeden z posledních dnů, kdy teploty jsou pod 30 stupni.
17: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
5: Dobré dopoledne, Praho.
0: No je to tak, v tomhle týdnu nás totiž zase atakují velká vedra. Přijde to postupně ve středu, ve čtvrtek a taky v pátek. Tak na to buďte připraveni, protože opět se budeme dívat někam ke 40. No jo, to tady dlouho nebylo. Tak před námi samozřejmě skvělá muzika ATC Around the World, za pár minut taky Alex Warren. Ale přátelé, je pondělí a já vás vždycky dvakrát v týdnu beru do ulic hlavního města, aby jsme se zase něco dozvěděli, aby jsme otevřeli encyklopedie a aby jsme zjistili, proč se ty ulice jmenují tak, jak se jmenují. A přátelé, dneska je to dokonce na vaše přání. Tak dobře, poslouchejte, pražský uličník vás čeká už za chvíli. Dobré dopoledne, Praho. Taky.

tohle je Alex Warren a jeho Ordinary. Za pár minut třeba Enrique Iglesias, ale je nejvyšší čas pustit se na ulic. Prosím vás, klíče a baseballky nechte někde jinde. Jdeme do ulic v rámci pražského uličníka. A ten dnešní pražský uličník vznikl vlastně díky vám, protože jedna z posluchaček nám napsala, že už jí vlastně dlouho zajímá, proč se jedna z ulic v Ďáblicích jmenuje Osinalická. A přiznám se, že když to vlastně jenom slyšíte, ten název, nevidíte to napsaný, jenom to slyšíte, tak by vás vlastně mohlo napadnout, že to je něco úplně jiného. Já jsem v tom slyšel Osinalická. Jenže pozor, žádné písmeno D tam není, jo? Takže je to Osinalická. Osinalická prostě. Takže žádná Osinalická, no to je jedno prostě. Jsme v Ďáblicích, přátelé. V klidné vilové čtvrti na severu Prahy. Ulice Osinalická je vlastně krátká. Má nějakých 500 metrů. No a je vlastně lemovaná celá rodinnými domy a taky zahradami. Jak se tam nejlépe dostat? Jedině autobusem v tomhle případě. Vystoupit můžete buď na zastávce Květnová, anebo na Štemberku. Jezdí tam 103, 202 a taky 903. No a když jsem říkal, že to nemá nic společného s tou Osinou, tak podle čeho se to teda jmenuje Osinalická? No, víte co? Já nechám vás tipovat na 777-937-777 a řeknu vám to celé za chvíli. Dneska jsme v ulicích hlavního města, dvakrát v týdnu pro vás máme pražského uličníka, vždycky v pondělí a ve čtvrtek a dneska v Ďáblicích, v ulici Osinalická.

Ahoj, tahle píseň včera zazněla v pražských Letňanech. Enrique Iglesias a Pitbull. I like it. Vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, kamarádi, mám pro vás pokračování našeho pražského uličníka. Dneska jsme se vydali do Ďáblic, jestli nás někdo poslouchá v Ďáblicích, či tam bydlíte. Pravděpodobně víte o tom, že v okolí máte ulici Osinalickou. A proč se to teda jmenuje Osinalická, jo? Pojďme to společně odhalit. Napadá vás už něco? Osinalická, čověče. No, nebudu to zbytečně napínat, ono to totiž není zas taková bomba, jo. Ulice je pojmenovaná podle malé obce Osinalice, která leží na Mělnicku, je to jižně od Dubé. No a právě podle téhle vesnice vzniklo to přídavné jméno, tedy Osinalická. Je dost možné, že o Osinalicích jste v životě neslyšeli, já teda taky ne. Vlastně není se čemu divit, jo. Ta obec je opravdu malinkatá, rozloha jenom lehce přes 5 kilometrů čtverečních, oficiálně 30 obyvatel, nicméně, pravda, první zmínka už v roce 1396. Jo. Nicméně ta ulice v Ďáblicích se dřív jmenovala trochu jinak. Až do roku 1971 totiž nesla jméno Prostřední. Jenomže právě na začátku 70. let se Ďáblice oficiálně připojily k hlavnímu městu. A těch prostředních ulic bylo v Praze hned několik, jo. Takže došlo k přejmenování, a to konkrétně právě na Osinalickou. No, tak co, přátelé? Jak to tam vypadá dneska, co? Napadá vás to? Znáte to? Víte, o čem mluvím? Tak už za chvilku vás vezmu do současné ulice Osinalické, a to v Praze v Ďáblicích. A vy můžete psát na 777 937 777. Mažu stopy.

0: Tohle jsou Last Good Night, Pictures of You. A tohle je taky hit Radio City dneska dopoledne. Čeká vás Dua Lipa, anebo Kanan. Ale ještě předtím dokončení našeho příběhu, a to z ulice Osina Lidské. Je tady pražský uličník. Dvakrát v týdnu vás bereme do ulic hlavního města, abych vám vysvětlil, proč se vlastně jmenují tak, jak se jmenují. Tak, pojďme do současnosti. Dneska je ulice Osina Lidská v Ďáblicích vlastně jednou z těch, kolem kterých tak nějak jako snadno projdete, aniž byste si toho názvu nějak všimli, jo. Ona není nějak výjimečná, ale vlastně je to tam docela pěkné. Starší i nová zástavba, všechno relativně takové nižší domy, dost zeleně, sportovní hřiště, kavárna jsem se díval, poblíž i jedna luxusní restaurace s hodnocením na Google 4,5 hvězdičky, jsou tam recenze jako jídlo je skvělé, všechno velmi chutné, porce jsou velké a můžete se najíst do sytosti, i atmosféra úžasná. No. Takže tohle jsou pražské Ďáblice a ulice, která vlastně byla na vaše přání, protože vy jste mi dali tip, abych se zaměřil na ulici Osina Lidskou. Jo, prosím vás, ne Osina Lidská, jako od člověka, ale Osina Lidská, podle Osina Lidc. Teď už doufám, že je všechno jasný. Už to víme? No a vaše další tipy samozřejmě přijímám na 777-937-777. Jestli máte nějakou ulici, kterou byste chtěli vysvětlit, třeba v ní rovnou i bydlíte, tak mi určitě napište a já se na to zaměřím v dalším pokračování pražského uličníka.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuly. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Love Me Again. Tohle je Dua Lipa, posloucháte Hit Radio City. Mimochodem, Dua Lipa v posledních dnech, možná bych řekl, že i měsících, plní svůj Instagram cestováním na líbánkách. Ano, její svatba vzbudila poměrně velký zájem, měli ji dokonce na dvakrát, respektive nejdřív měli obřad a pak měli takovou velkou party na Sicílii, ale není to všechno, Dua Lipa opravdu hýbe celým světem. A víte, co má společného ona a Paul Habera? Skutečně tam něco je? Jsou to krátké roztřepené džínové šortky. No hele, já se v modě jako moc nevyznám, ale Dua Lipa oficiálně odstartovala prázdniny a léto tím, že vrátila do centra pozornosti letní trend, který vlastně nikdy nezmizel. A to jsou právě ty krátké, opravdu krátké trenky roztřepené, které kdysi dávno nosil Paul Habera, nevím, jestli si pamatujete tu legendární fotku s Karlem Gottem, že jo? Takže jestli patříte mezi cool generaci husákových dětí, anebo se řadíte mezi starší mileniály, tak určitě víte, co jsou to krátké roztřepené džínové šortky, že jo? Všichni jsme to nosili, mám je ještě doma. A podle všeho je to znovu velmi trendy. Takže jestli chcete být tak trendy a následovat to, co vlastně určuje Dua Lipa, tak byste si měli vytáhnout tyhle krátké džínové trenky a pak podle všeho budete opět cool, skvělý a úžasný. Zejména pokud teprve míříte na dovolenou, tak je to jako dělané. Nezapomeňte to přibalit do svého cestovního kufru. Teď už Kristof a Dominika Alagia. Mám

0: Frequencies, The Feeling a taky lehce po 3:15. Hit Radio City s vámi. Za chvíli pravé poledne, což znamená, že vám budeme hrát srdcovky. A já vás lehce nalákám, protože... Tohle je chorál. Chelsea Dagger. To vám už za chvíli zahraje Jirka a možná zazpomínáte i na další velké pecky. No a ode mě ještě důležitá pozvánka, protože v tomhle týdnu je to tady, ho? To, na co jsme se těšili, a doufám, že takhle budete skandovat na parukářce, čeká nás další City Picnic. Nezapomeňte ve čtvrtek odpoledne zcela zdarma od 4 hodin až do 9 se sejdeme na parukářce. Zahraje vám určitě Pokáč, přijdou Lollipops, přijde Jasmin ze Snídaně šampionů, přijdou kluci z odpoledne Komikaze a bude to zase skvělý. No, zase se sejdeme na jednom místě, vy vezmete piknikové deky, něco dobrého k jídlu a k pití, my vám k tomu přineseme dobrou zábavu a taky muziku, no a prostě bude to skvělý. Počasí jsme objednali jako perfektní, takže čtvrtek odpoledne parukářka a další díl City Pikniku, nezapomeňte na to, my se budeme moc těšit. No a Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí. Ahoj, ahoj, ahoj. Zítra zase v 9. Mějte se krásně.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Pikniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Mělení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 tisíc. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Vážná nehoda se došetřuje v pražské Nuselské ulici, tramvaj tam srazila chodce. Během chvilky by místo mělo být průjezdné. Dál ale opatrně v Aviatické, kde taky došlo k nehodě. Dopravní info nám volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam bude.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda řešit zásah policie na pražském magistrátu. Policie po něm obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, například z přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Předpověď pro Prahu a okolí na odpoledne slibuje polojasno nebo oblačno, taky občasné přehánky a teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia.

12 hodin 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás. Po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky. No a tak to rozjedeme hned na úvod. Jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor.

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Je taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 19.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777-937-777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...

0: pátá srdcovka na Hit Radio. Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Radio je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, které slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears, byla tou pátou srdcovkou Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. Já nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, že to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Radio.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v Máji na Národní třídě.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
14: Pohádkový ladu v kraj?
15: Na zámku je pro nás ráj.
13: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
15: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
16: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
13: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Altropolis na Hit Rádiu. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, tak to po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 1, 2, 3, 4, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta 6. taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá: ahoj, mě by hrozně udělalo radost Mbap od Hanson, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hanson, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě, puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hanson.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že to kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují a

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, příjemné odpoledne. Pozor na nehodu v Praze, Vltavská ulice. Je to u křižovatky nádražní Staropramená, kde se srazila dvě osobní vozidla. Počítejte tam určitě dopředu se zdržením. A vaše další dopravní info nám volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
1: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňů Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska v Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů. Některé městské části v Praze podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky anebo zájmové kroužky pro děti. Radnice už pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Některé obvody využívají také takzvaný balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Praze a okolí dnes budeme mít dál hlavně polojasno, přechodně taky oblačno. Stále se můžou objevit přehánky. Teploty se dostanou v maximech k 26 stupňům.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1:03 k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, po dovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svůj černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne. Za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: another. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto, jste tým Azuro a... Na Hit Radio Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto, jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši...

jak to teď vypadá u vás. Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva. Protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc. Tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teď momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Bitradia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme hitrá.

0: Zeburn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat, mají přijít sucha, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokouseli několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Pokáč z ten Solitaire. Páni, Solitaire, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače, u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hamtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik. Čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. S kolonami v těchto chvílích počítejte v obou směrech na úrovni Černáku. Krokem místy popojíždí i Pražský okruh od Jesenice až po Ořech ve směru k letišti. Vaše dopravní info nám volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
11: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha už vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za skoro 209 milionů korun. Stávající tribuna se promění na krytou, přibydou navíc nová místa, a to včetně bezbariérových. Revitalizace potrvá zhruba 32 měsíců.
14: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Teploměry dnes v maximech vystoupají na 26 stupňů Celsia. Dál u nás v Praze a také v okolí bude hlavně polojasno. Přechodně oblačno i s přeháňkami.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídani, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídani. Deep Blue Something, snídani u Tiffanyho, hit číslo 1.
12: Hit Radio City.

0: Deep Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Česku. Teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ona je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu. Dál ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko, jako pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Co zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku, tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka v okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Mira je navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My si taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Au, pryč.
1: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: července od 16 hodin Parukářská. A úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Později už tam bude?
4: Přestaň, chtěj mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A máme tady dopravu dneska výjimečně. Já zdravím vás, Vincent, a taky mám pro vás špatnou zprávu, neboť Praha stále stojí. Kbělská, Plzeňská, Hlávkův most, Vilzonova, všechno stále v háji.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 200 000 cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 000 000 lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 80 zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
1: Přátelé, a končí nám déšť. To znamená, že za chvilku už začínají vedra. Zítra větší, pozítří ještě větší a popozítří ještě větší. Zítra se bude snižovat množství pilu, konkrétně tráva, takže vy alergici běžte ven a dýchejte z plných plic. Užijte si to, dokud je čas.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
11: Ten druhý jmenovaný hledá další práci a našel ji rovnou dneska jakožto rosnička a taky dopravní zpravodaj. Posloucháte Hit Rádia City 2:03. Vincente, ahoj.
1: Ahoj, já jsem si uvědomil, jak je to vlastně docela lehká práce, protože ta Praha stojí furt na stejných místech a hoří furt na stejných místech, takže počasí je doprava easy peasy lemon squeezy.
11: Takže myslíš, že fakt, že tady nemáme zprávaře nebo zprávařku je zapříčiněn tím, že už chystají umělou inteligenci, která tohle bude opakovat? informovat, že je všechno zavřený?
1: Ne, já myslím, že to není možný, protože to, jak se to rychle mění všechno, jak se všechno rozkopává, jak se všechno taje, prší, no, uvidíme, jak to bude. Umělá inteligence to neodhadne.
11: Ale co odhadnem, přesně to je místo, kam dneska budeme hrát.
1: No, a je to takový jako trošku kýčovitý, ale já bych to dneska poslal na Petřín. Víš proč? No. Protože to léto bylo takový, že nám přišlo, odešlo, my jsme se na ně ještě stále nezvykli. Já jsem ještě furt nezažil to krásné léto, takže bych chtěl jít teď konc na Petřín, pod nějakým tím dávno už odkvetlým stromem si možná dát pusu. Nepůjdem?
11: Můžeme vyrazit, ale máme tady 3 hoďky práci.
0: Hit Radio City.
11: Práci, která nás nesmírně baví, a to odstartovat vám ten týden Purple Disco Machine v odpoledne na Hit Radio City.

0: 15 hodin a 9 minut. Posloucháte Hit Radio City a tohle byly Linkin Park. S vámi Vincent, taky Dominik, a máme dobrou zprávu. Počet řidičů, co usednou za volant pod vlivem alkoholu, kleslo.
1: Sláva!
0: No, akorát ještě k tomu jedna věc. Většina je na drogách. Místo alkoholu dávají přednost řidiči drogám. No, co se stalo? 50-letý frajer ujížděl policistům rychlosti 140 km za hodinu.
1: A neměl auto.
0: Ale zjistilo se, že s tím autem, který neexistuje, se dokázal převrátit, přes střechu několikrát pokračovat, normálně vyjel na takový ty ostrůvky, co jsou na rondlu třeba. Jo, a několikrát to vypadalo, že to vzdá a on na těch drogách ne. Samozřejmě, když ho potom dohonili, tak zjistili, že byl na pervitinu.
1: To je trošku rychlejší.
0: No, asi tak, přátelé. Takže místo alkoholu volí lidi drogy.
1: A víš, co ale mě zajímá? Takhle, zaprvé bych jako jasně rozhodně rád řekl, že rádio jasně říká, že to je špatný. Hmm. Jo, o tom žádná.
0: Netleskáme
1: ale
0: tomu,
1: ne,
0: že by to bylo dobrý,
1: tomu.
0: Ale
1: tleskáme
0: ne.
1: Tleskáme těm, co to nedělají. Ale i tak mě zajímá taková hypotetická situace, představit si, jak by to asi vypadalo na jako jiných drogách. Protože jako každý to řízení přece vypadalo trošku jinak.
0: Tak jak by vypadalo třeba řízení, nebo jak poznáte řidiče, když právě teď jedete autem, který je na marihuaně?
1: Já si myslím, že kdyby jako celá Praha teď konce dělala na marihuaně, tak máme záseky v dopravě takzvaný.
0: Záseky.
1: Jo, kolony by byly na dálnici a myslím, že řidiči by nebyli schopni opustit kruháč.
0: Tak to si nedokážem představit v Praze.
1: Představ si, že by furt jenom jezdili dokola. Prázdný kruháč a frajer by prostě nikdy nevyjel.
0: Jako v té dovolená v Evropě, v tom filmu. No ale pojďme dál, jak by vypadal řidič na LSD nebo houbičkách?
1: Tak to je jasný, ty auta by si jenom představovali, jo, neměli by ty auta, jezdili by třeba ale ve čtyřech, takhle jako seřazený vedle sebe, ale teď si myslím, že i přesto by bylo nejvíc bouraček, zejména těch existenciálních.
0: Ok, a co takový kokain pražský?
1: No to nevím, to, já viděl jsem dokument, ne počkej, já jsem se jenom koukal, jak se vracejí z varu domů. No a na tom pervitinu si čurejte do nádrže. A
0: prosím
1: tak
0: vás.
1: Jako tak, prosím vás, drogy neberte, protože drogy jsou vždycky bad touch.
0: Pak vám vezmou blad a tohle jsou Bloodhound Gang. Hezké odpoledne. Pozor!

0: 16 hodin 18 minut a činasky. Hezké odpoledne. Já vím, náročný pondělí. Ale co se tak na něco těšit?
1: Život prostě občas není.
0: Co si dát tohle na živo? Činasky na živo fajn, ale Pokáč nebo Jasmin?
2: Co by se muselo stát, aby ten žár, co je v nás, přestal hřet.
0: To my umíme, přátelé. Těšíme se na vás na dalším City Pikniku.
3: A kdyby náhodou jste neměli rádi muziku, ale máte rádi svoje dítě, tak tím pádem pro vás máme taky něco, a to je Lollipop, úžasná zábava pro vaše děti. A pokud nenávidíte i svoje děti, ale máte rádi sebe a svůj smích, tak tady budeme pro vás my, komikace, improvizace, zábava, sranda.
0: Prosím vás, pište si, je to už ve čtvrtek, otevíráme brány krátce před čtvrtou, budou tam moderátoři, které milujete, taky já.
3: No.
0: Já budu vysílat z místa, co se tam děje, pokecáme do éteru.
3: No bude to krásný, takže si pište, kolikátýho to bude domí?
0: 37. a parku na Parukářce.
3: A kolik z 10 to bude?
0: 11.
3: A když tak ještě, jestli máte chuť si něco psát a máte ještě mokrý ingous, tak 777-937-777. A víte, co nám napište? Jen tak něco, třeba jak se máte.
0: V pondělí je to třeba něco hezkýho, nás to potěší.
3: No, svěřte se.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Pikniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělým

0: novou výbavou. Více na sherypraha.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Při pondělku jsme v tom s váma. Dominika Vincerová zdraví, za chvilku je tady 17:30.
1: Hit Radio City.
2: Měli jste krásnou svatbu? Tak asi ne dost. Vidíš, stala se taková krásná věc. Někdy celebrity projevujou jako neobvyklou lidskost. A to se teďkon stalo na jedné svatbě. Ed Sheeran a Martin Garrix. To jsou asi jména, které už jste někdy v životě slyšeli.
3: Známe.
2: A oni měli koncert po sobě na nějakém festivalu a jedna z faninek to si prostě řekla, že to riskne. Vzala Instagram a napsala Martinovi Garrixovi. Hele, super koncert s Edem, nechcete se potom stavit na svatbu mý kámošky?
3: A nekecej, on odepsal.
2: On odepsal a normálně po tom koncertě se oba dva sebrali a odjeli společně na tu svatbu. Takže holka zrovna po obřadu a měli přijít první tanec. No jo? A najednou toho DJského pultu nestál ten DJ, který ho si pronajali, a za mikrofonem nestál ten týpek z té svatební kapely. Ne, byl tam Martin Garrix a Ed Sheeran.
0: Tak to je nejvíc cool svatba na světě.
2: Ano, tak samozřejmě první tanec úplně nebyl, že jo? Místo prvního tance bylo první levové šílenství, kdy oni začali dupat, šílet, jásat, skákat. Kluci jim tam zaspívali, zahráli, užili si spolu svatbu. Já myslím, že jako takhle by měly vypadat celebrity.
0: Tady máte jasnou ukázku. Když jste na festivalu, nějakým koncertě, napište těm interpretům a hvězdám na Instagram, třeba to někdy vyjde, že?
2: Já jsem psal několikrát táborskýmu, jestli nechce někam se mnou, nikdy mi ho nepsal.
0: Ten asi na sítích nebude zrovna nejaktivnější. Každopádně by mě zajímalo, máte nějakou historiku s celebritou, která třeba tohle ještě trumfne?
2: Wow, tohle chceš trumfnout? Jestli chceš, tak napiš na 777-937-777. Jsme na žavení na vaše historky, pojďte do nás.
0: A když tak Vincent bude vyprávět doma mě.
2: No, se trošku bojím, že nepřijde na moji svatbu.
0: Jako jediná.
2: A když tak, tak víš co, mami, come as you are.
0: Nirvana na Hit Radio City, ještě jednou číslo.
2: 777-937-777. A teď už Nirvana, užijte si to.

0: teď všichni nádech na poslední. Nebo spíš při pondělku. 15 hodin 39 minut posloucháte Hit Radio City, kde jsme se vás s Vincentem před chvílí ptali, jestli trumfnete Eda Sheerana a Martina Garrixe na svatbě.
1: A píše nám Vinny 97. Jednou jsem napsal mýmu oblíbenému influencerovi a pak se z něho stal můj bráška, nejlepší kámoš a kolega. Fakt trapas. Takže na to dávejte bacha, no. Vy nevidíte Dominika.
0: Bylo tak hezký, až se mi to nechce kázat. No. Já si to užiju takhle. Neberu vás jako rukojmí sebou, já si ten pocit užiju. Za chvilku jsou tady další hity.
1: No, on pláče, to je hezký. Ale,
0: tak ne, já to ještě otočím, přátelé. Dneska jsem se bavil s přítelkyní, co si to povídali s Milanem Peroutkou, když byl Den znovu v Havlíčkově Brodě. Byli jste tam někdo? Havlíčkův Brod, Den znovu. My jsme tam totiž jako v rámci těch dnů byli se snídaní znovu a Milan Peroutka podepisoval, hele, to je velká hvězda. Milan, opravdu.
1: Potom to teď konc je?
0: Já jsem to chtěl stočit na něj.
1: No, a jak to je? Čím to je?
0: A řekl jsem si, jakou největší blbost vy jste řekli nějaký celebritě nebo někomu známému, protože jak jsem se dneska bavil s tou přítelkyní, tak ona mi říkala, no hele, za ním chodili lidi a jsem jim říkala, proč chcete podpis, on není známý. A někdo řekl, to nevadí a podal mu blok.
1: Ty tak je bacha, jako tvoji přítelkyni bych vedle sebe mít nechtěla, ty podpisový akci.
0: Ostrá, no, tak jsem střepal to.
1: Milan je frajer, zdravíme Milana.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
7: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
15: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
16: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
15: Rodinné oslavy,
16: romantické svatby,
15: firemní setkání
16: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
15: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
16: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
15: Zámek Berchtold.cz.
13: Reklamy byly dlouhé?
17: No jo,
13: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: jeleni.
1: Když si všude zdejší, všude je fajn. Když si všude doma, tak všude je fajn.
0: Ti jsou na svým turné všude zdejší právě teď. 15 hodin 52 minut, vy posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. Vincente, za chvilku doprava a taky počasí.
2: Já jsem na to expert.
0: To jsme slyšeli.
2: Dneska, protože jsem zjistil, že nám nepřišel nikdo na dopravu a že to musím vzít do svých rukou. Já myslím, že jsem se toho jako ujal docela důstojně.
0: Jasně.
2: Za chvilku to udělám znova. A víš, jak probíhala moje příprava?
0: Řekni nám to.
2: Koukl jsem se ven a tím, že vlastně jakoby odsaď vidíme jak magistrálu, tak nebe, tak jsem oboje zmákl najednou.
0: Máš přehled nad celou Prahou, tak ještě prosím tě trošku pohledej, protože já myslím, že na to máš geny dělat nejenom dobrou dopravu, ale i hlavně počasí.
2: Já? Jak to myslíš?
0: Přátelé, pamatujete?
2: Zatím zní jako moje dětství.
3: Jak bude zítra? Zítra bude hnusně
2: a
3: pršet. Zítra bude, jak se tak lidově říká, počasí pod psa.
0: Dáme to celý.
3: A já mám doma píska novýho, je to Bišonek, je asi takhle veliký, je strašně roztomilej a nosí saténový kraťásky. A já ho musím venčit. No a když je venku hnusně, tak aby se mi neumazal, já ho strčím úplně normálně do igeliťáku a jdeme. Takže pokud by zítra bylo počasí pod psa, dejte si svý pejsky do igeliťáku.
2: Víš, co je na tom nejhorší? Že jako malej jsem si myslel, že máma je fakt rosnička.
0: Já taky.
2: Fakt, ty taky?
0: Myslím, to jsou zprávy prostě. Kdo to měl stejně, přátelé?
2: Proto jsme takoví.
0: A máme pro tebe i rosničkářské jméno. It's Raining Man.
2: Aha, takže já jsem takovýhle typ chlapa.
0: Za chvilku doprava počasí. Gary Halliwell, buďte s námi. Hit Radio City.

0: City. Při pondělku všichni živí, zdraví, zvládli jste to, tak jste na správném místě. Za dvě minuty jsou tady zprávy, ale ještě předtím na cesty.
1: A na cestách to vypadá následovně. Přátelé, prosím, připoutejte se, protože tato informace vás vystřelí z gauče a nebo z vašeho automobilového sedáku. Stojí to všude stejně. Pražský okruh, Belská, Plzeňská, Hlávkův most, Vilozonova. Přátelé, naučte se těchto pět jmen, protože je uslyšíte každý den, možná až do konce dní.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzvalo k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
12: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
11: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává 6. Karolína Muchová před 7. Lindou Noskovou.
13: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Přátelé, čekají nás velká vedra. To znamená, že tlak se bude hodně hýbat. Připravte se prosím na to, že vás možná bude bolet trošku hlava, protože zítra bude 28, poté 33, poté dokonce 37 a stále stoupáme, pak přijdou bouřky, takže prosím, obrňte se, hodně pijte a obecně tak jako trošku víc odpočívejte.
10: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Šťastnou cestu, doufáme, že už z práce 3 minuty po 4. hodině je tady s vámi, jak už zazněl Romča i Vincent, naše Rosnička i doprava.
1: Já jsem byl strašně nervózní, víš proč? Protože ty jsi mi řekl, že vlastně ty zprávy ohledně dopravy a počasí musí být seriózní.
0: No to neznamená, jak v Česku platí, že to jenom stačí říkat potichu a pomalu. No,
1: já jsem byl ale strašně vyděšený, že udělám nějaký vtip nebo a že udělám průšvih rádiu.
0: To můžeš, ale vlastně myslím, že to tam přímo je jako seriózní, že to má být, ale v Česku, když se podíváte na vůzovkách, dělám, jo, seriózní moderátory, tak jenom mluví pomalu, potichu, ale kolikrát do toho vměstnají, jako Stardance, že?
1: To je pravda, kolikrát ano, tak pokud máte zájem o velmi kvalitní zábavu, prosím, nechte toto rádio a tuto frekvenci naladěnou, protože ha, ha, ha, možná se budeme i trošku smát.
10: Hit Radio City.
0: Tenhle model si zapamatujte, protože když někomu říkáte jakoukoliv vtipnou informaci takhle, hned to chytne jiný vibe. Pink na Hit Radio, začínáme další hoďku.

0: definice emotivního songu. Co to s vámi dělá? 16 hodin, 10 minut k tomu a vy posloucháte Hit Radio City. Neuvěříte, co se stalo. Na Jižní Moravě. Archeologové tam právě vykopali něco, co tam podle všech učebnic dějepisů vůbec být nemělo.
1: A teď se posaďte na zadek, anebo možná do kina, protože to možná spolu velmi úzce souvisí. Přátelé, představte si, že na Jižní Moravě našli bronzové brnění z časů krále Agamemnona.
0: Okay.
1: A teď mi řekni, jestli tohle je marketing.
0: No počka, to je Odysea a Jižní Morava. Odysea, že?
1: Jestli šli tak daleko, že se rozhodli zakopávat po světě různý archeologický nálezy, aby si udělali reklamu, tak jsou frajeři. A nebo to taky mohlo být prostě jenom nějaký blázen z dob archeologů. Ne, my jsme blázni z dob archeologů, ale z dob Troji a Odysei, který se dostal až sem. Ale jak pro boha?
0: Jak pro boha? Takhle. V průběhu posledních let nacházíme nějaký věci pod zemí, kde by být neměly, ale já se zatím vidím nějaký příběh. Jestli on sem jako nejezdil na dovolenou.
1: Já mám pár teorií.
0: Pojď.
1: Je možný, že ten frajer se vlezl do špatného dřevěného koně. Do toho, který ho měli poslat někam jinam jako suvenýr.
0: Možná, co myslíte?
1: Si tam vlezl, seděl tam a ježi, tak to bude skvělý, my půjdeme je zmlátit ty Trojany.
0: Jedem nějak dlouho?
1: Kde to jsem? Proč se tady všichni opili?
0: Proč tady všichni šroubou žárovky?
1: Jaká co je žárovka? No. A nebo prostě jenom frajer sedl na katapult a oni to otočili až tam moc otáčet. Nikdy se to nedozvíme.
0: O jednu otáčku méně, prosím. Ale teď volíme otáčka doprava. Kejtou a John, hezké odpoledne.

0: Ladíte Hit Radio City, 16 hodin 18 minut. Jak se vám líbila Sia? Sia, to je trošku ruský jméno. Ne, že by to vadilo, ale hele, někdy si člověk pomyslí, evoluce se vydala špatným směrem. Co si o tom myslíte? V Rusku totiž na sociálních sítích kolují videa, kdy se lidi přerhánějí v tom, kdo dřív a víc vypije ze záchodu. V jednom obchoďáku v tom dokonce udělali soutěž.
1: To jsou teda hry o trůny. Panečku.
0: A víc slov si to ani nezaslouží, myslím.
1: Já bych jako jenom jako rád podotkl, že to byla nějaká soutěž, kterou pořádali výrobce toalet.
0: Aha, tomu se říká styk se zákazníkem.
1: To je marketing, že řekneš, z našich záchodů můžete jíst.
0: A
1: jenom
0: otázka,
1: jestli to je po nebo před spláchnutím.
0: Říkalo se, tohle je možný jenom v Brně, měníme to na Rusko.
1: Já myslím, že takhle už to dávno funguje.
0: Každopádně to tady už taky dávno funguje. Jedna věcička, která se na nás chystá za 10 minut, nepoužitelní.
1: Přátelé, pokud máte zase chuť něco vyhrát a tento týden hrajeme o...
0: lístky na Marka Ztraceného. Ano, správně, ta jeho velká letná největší koncert v životě už se blíží.
1: 777-937-777, to je to číslo, na které pište sem nepoužitelný. A my vás vezmeme sem přímo do éteru do soutěže a když odpovíte na všechno 10x špatně a 10x rychle, dostanete úžasný lupeny.
0: Pište sem nepoužitelný 777-937-777.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na

0: Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: pondělní odpoledne s váma. I like it. A Venca taky. My jsme dneska s vámi řešili, jaký to je dojíždět z Prahy někam za prací. Nebo zase od někuď do Prahy. Hele, máme tady rekordmanku Anna. Až skladna.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A když se řekne Kladno, co si vybavíte? Rytíře Kladno, rozhodně já, a ona pro ně fakt pracuje. Ano, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ano, co tam děláš v Kladně s rytířema?
2: Mám na starosti servis pro zahraniční hráče.
3: Servis, pro, takže pro takový ty jako fajnovky, jo? Ty, co chtějí něco víc.
2: Ne, spíš ty, co potřebují někde bydlet, mít nějaké pojištění a tak.
3: Aha, takže ne, jako že bys jim dávala mango do šatny.
2: No, to úplně ne.
0: Manko maximálně.
3: Manko.
0: Teda, to je zajímavá práce, a tak tě samozřejmě v éteru chceme zdržet co nejdéle. Prostě jasně, lístky 4 na Marka Ztracenýho, pokud budeš nejrychlejší, to je jasný, ale řekni nám, jaký to je s Jardou pracovat? Jaký
2: no,
0: je
2: tak
0: šéf?
2: Tak on už úplně šéf není.
0: No jasně, ale tak furt tam má nějaký slovo, je to jako duchovní šéf.
2: No, my ho už tam to jako nepotkávám.
0: A zažila
3: jsem. Já myslím, že tam byl nějaký průšvih, protože se tomu vyhýbá. A nebo je novej šéf ona. To je druhá možnost.
2: To nejsem.
3: Hele, my tě nebudeme trápit, očividně máš nějakou jako doložku, že musíš mít mlčenlivost. Tím pádem, pojďme se teďkon zvrhnout na naší soutěž. Pravidla jsou jednoduchý. My na tebe budeme střílet otázky a ty musíš velmi rychle a velmi špatně odpovídat. Nikdy nesmíš nic říct dvakrát. Je to jasný?
2: Je to jasný.
3: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kolik členů má kapela Marka Ztraceného?
2: 20.
0: Jak dělá mýval?
2: Au, au.
0: Kolik minut má fotbalový poločas?
2: 85.
0: Zabroukej hit Moje milá.
2: La, la, la, la, la.
0: Kdo je současný primátor Prahy?
2: Radim Fiala.
0: Kolik stran má pyramida?
2: 10.
0: Jak dělá porouchaná sekačka?
2: Vrr, vrr.
0: Co patří do halušek?
2: Pír.
0: Jakou barvu má plameňák?
2: Modrou.
0: Kdo zpívá hit Still Standing?
2: Eva Farná.
3: Stop,
0: jo, tak. Si probruslila.
3: Přátelé, máme tady pro nás penalizaci, Dominik se zasek, tím pádem podle našich pravidel -2 sekundy.
0: To je na střídačku.
3: Jo, potom ale musím ti trošku jako možná zpochybnit, jo. Ale máš právo se odvolat. Za A.
2: Ano.
3: Kolik minut má fotbalový poločas? Ty jsi řekla 85, což dneska už je skoro pravda, protože oni nějak simulujou, tak se to potom musí natahovat a trvá to skoro takhle dlouho. Což ty jakožto hokejista takovejhle for na fotbalisty určitě oceníš, že jo?
2: No, je to tak.
3: Je to tak?
0: Válí se smíchy zrovna.
3: A další věc, porouchaná sekačka, ty jsi řekla vr, vr. To je docela zvuk porouchaný sekačky.
0: Ještě
2: ne,
0: to
2: tak...
0: Dokončí
2: když je porouchaná sekačka, tak štítá. Já to vím, protože zrovna jsme měli porouchanou sekačku.
3: Tak nám ukaž nám teda, jak to zní doopravdy.
2: Dun, dun, dun, dun.
0: No, tady ta je porouchaná a není vlastně. No, tak jaký máme čas?
3: Tím pádem máme čas a teď se podrž. 34,82.
0: Wow!
3: Což pozor, 34,82 je věk, jak Karel, teda Jágr hraje a kolik mu doopravdy je. Hraje na 34, doopravdy mu 82.
0: Podívejme na to. Ta symbolika ve sportu platí. Hele, na to, že jsi pondělní, vyzývatel a nepoužitelná, myslím si, že budou mít během týdne co dělat, aby tě porazili a vyhráli 4 lístky na Marka Ztraceného. Držíme palce a díky.
2: Díky. Ahoj. Ahoj.
0: Na cestě z Kladna přímo od rytířů. Anna, kdo to bude zítra?
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Hit Radio City hlásí 16 hodin 41 minut. Kontrolujte, jestli to máte stejně. S vámi Vincent, taky Dominik, za námi Sam Feld a jedna úžasná nepoužitelná s rekordním časem. Nebude to jednoduchý tenhle týden, ale máme na vás otázku. Viděli jste film Hádi v letadle? Tak si představte, že se to... Ne, taková blbost se nestala, ale může to být spíše hadi v Praze, protože v zoologické zahradě mají dvě mláďata krajty kylnaté, 10 mláďat hroznýště hnědého a 4 hroznýšky tatarské, to je hezký.
1: Ale prosím, bacha na to. Já jenom, ať bychom to s těma hadama nepřeháněli. Víš, co se teď stalo v Anglii?
0: Ne.
1: Normálně na golfovém hřišti během týdne našli 2 dvoumetrový hroznýše. Toho prvního našla holčička, která odpálila míček, 14-letá holčička. Přišla k tomu míčku a ten míček ležel na dvoumetrovém hadovi. A potom za týden ho našel někdo jiný, ještě jinýho. Takže prosím jenom, hadi jsou skvělí, ale prosím dávejte na ně bacha, ať vám neutečou. Ať holčičky nemají strach.
0: Tohle je do troji. My všichni. A co z toho plyne? Nehrajte golf, je to nebezpečný sport.
1: Ne, já chci, já se bojím hadu.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
13: Pohádkový ladu v kraj?
14: Na zámku je pro nás raj.
12: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
15: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
16: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
12: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
17: Reklamy byly dlouhé,
18: no jo,
17: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: Ježiši, dal si to někdo naživo? Jak vám s Vincou závidíme? Posloucháte Hit Radio City? Tohle byla Ray a než se vrhneme na Ray zpráv, ty chystej počasí a dopravu, jo, zase.
1: Já zase, teď je furt stejně venku.
0: Hele, tu mámu musíš dohnat. Aha. Mámu, Veroniku, Rosničku milujeme všichni.
1: Jenom mi vysvětli, můžu říct, že je furt stejně, jako bylo před hodinou, a furt to stojí na stejných místech?
0: Na cestách i na počasí se to dá aplikovat.
1: Ono v Praze naštěstí, jako tady ta věta bude platit následující rok ještě.
0: Asi tak. Za chvilku další zprávy a další královna pop music.
1: Počkej, Beyonce. Počkej. Velká změna nakonec v té dopravě a v počasí.
0: Tak počkat.
1: No ne, nechám tu písničku. Ne, to, já jsem je chtěl nalákat, ať si to pustěj.
0: Tak jo.
1: Ty mi vůbec nerozumíš.
0: Tak no. Lákej, jako no, že se to nestalo. Tak,
1: počkej.
0: Tak počkej.
1: Ne, nedělej to znova. Ne, ty se nachytáš vždycky, Domčo, to je pro posluchače. Domčo, ty teď konc nic nedělej, jo? Aha. Nic nedělej. Počkej. Ne, opovaž se na to šáhnout. Lidi, počkejte si, protože přišla velká změna. Možná.
0: Musíte to slyšet za chvilku.
1: Já už to pochopil konečně. Aha.

0: Přesně za minutu je tady 5. hodina. Miles Smith za námi, před námi zprávy, ale kromě syna Veroniky Žilkové, naší oblíbené rosničky, tady máme i dopraváka, ne sportáka. Má ten dopravák nějaký jméno? Jako Carda Retarda, ty budeš...
1: Ferda Drnda.
0: Tak obstoj svému jménu.
2: A přátelé, teď vám to drndá na silnicích. Pražský okruh v úseku mezi Ruzyní a D7 probíhají práce na zkapacitnění s provozem zúžení do dvou jízdních pruhů v každém směru, což v odpoledních špičkách zpomaluje plynulost. Potom taky stojí Bělská plzeňská hlavku v most Vilzonova. Takže prosím všichni opatrně a nedrndejte moc silně, ať vám nespadne SPZ.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá. Viď, Jardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: 17 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi i Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roud na poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Slyšte, vy lidi praští, dvorští i měští, krčmáři, lenoši válející se u řeky, slunce to oko nebeské rozhavené má dnes s námi slitování milostivé. Neb nám dopřává mírných 23 stupňů, noc přinese chladivých 16 stupňů, až se i peřiny zachvějí blahem. Takže neváhejte, přátelé, a Česko oslavujte. Neb, ještě stále se tady dá žít.
10: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Tak snad na to počasí a dopravu zítra někdo dorazí. Hezké odpoledne.
1: Možná já ne, zase.
0: Uvidíme, 17 hodin, 3 minuty k tomu posloucháte. Ne, bylo to dobrý, bylo to hezký.
1: Já jsem s tím spokojený, hlavně mám pocit, že to je jakoby každou hodinu lepší a lepší, víš.
0: Tak naštěstí ty hity, já vám prozradím velké tajemství, tady v rádiu nejsou živě, ty kapely to nehrajou živě, máme to vlastně předtočený, říká se tomu nahrávky. takže ty chybět nebudou. Abyste nemysleli, že třeba zítra bude některý hity zpívat Vincent.
1: To, a proč ne?
0: Tak Miraj by zvládl.
1: Možná zvládl bych ho, kdyby chtěl.
0: Tak zítra.
10: Hit Radio City.
0: Ale ještě hoďku máme. Dojít k cíle. Miraj na Hit Radio.
13: Odpočíváš každou chvíli.

0: A tam jsou právě noví hadi, rodí se, no, jsou malinčí, přítulní, 10 minut po 5. hodině, přátelé, ideální čas. A Vince zase bude jásat, protože víme, že teď jste v autě, nejspíš stojíte v kolonách, chcem si s vámi zahrát hru.
1: Moji úžasnou hru, která spočívá v tom, že já vám teďkon řeknu nějaký titulek ze světové události, která se skutečně stala. A vy musíte za pomocí své fantazie uhádnout, jak asi tento titulek doopravdy končí.
0: Doufám, že jste připraveni. Vince, jo?
1: Ano, tím pádem, přátelé, máme zde první hádanku tohoto dne. Jak se toto stalo v naší realitě doopravdy? Dvě opilé ženy v Polsku udělali o 3:30 ráno nezvyklý incident. Oč se jedná, Dominiku, příteli můj?
0: Opilé ženy v Polsku, to je pojem sám o sobě. Co to mohlo být, kamarádi? Aša vlevo, něco s autem. Odcizili policejní vůz.
1: Policie v tom samozřejmě roli hrála. Nikoliv však vůz, ale něco odcizili. A to u meč.
0: Meč?
1: Ano, pardon. Chtěli ukrást meč ze slavné sochy Šermíře ve Vratislavi. Policie dokonce u toho celou dobu sledovala v přímém přenosu. Celý incident viděli na živé kameře. Já si myslím, že se museli strašně smát. Dvě holky v opilí prostě lezly po fontáně na sochu a chtěli vytrhnout meč. A to se jim nakonec povedlo.
0: Holky chtěli meč nějaké a když pochopili ve 4 hodiny v noci, že z toho nic nebude, tak...
1: Já myslím, že holky původně chtěli meč na Tinderu a když nedostali ten, tak museli jít na jiný. No a druhá, taková už trošku jiná jobovka, která se může dotýkat nás všech. Trump?
0: Trump?
1: Trump, tedy přečtete slovo Trump špatně. Trump na své síti zveřejnil sérii naprosto bizárních příspěvků. Zkus uhádnout aspoň, jaký to mohly být příspěvky. Očividně dostal přístup k umělé inteligenci. To je moje jako rada.
0: Vypadá to, jak kdyby to vygenerovala umělá inteligence. Na co ještě, kamarádi, u Trumpa nejsme zvyklí? Nebo u Trumpa?
1: A ti poradím, jo? Během 6 hodin zveřejnil 40 příspěvků vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Byly to, myslím, náhodné historické fakta, ne, u kterých si připisuje zásluhy, ne?
1: Ne, byly to fotky. Fotky jeho samotného. Například tak stojí jako hrdina na íránském tankeru s americkou vlajkou, zatímco oni strachy skáčou do vody. Poté udělal filmový plakát, na něm sám sebe zobrazuje při záchraně prvního amerického prezidenta George'a Washingtona na hoře Rushmore. A potom taky obří obrázek gigantické zdi na hranicích s Kanadou. A nebo ještě jako ten nejgeniálnější další filmový plakát, kde se zvětšnil s názvem Cosmic Commander, kosmický velitel. Sci-fi sama o sobě.
0: Mně to připomíná, když ukážete strejdovi nebo tátovi umělou inteligenci, co jo, to umí, ano. Akorát on není prezident, ten strejda většinou.
1: Ale něčí strejda je, tak proč by taky nemohl?
0: Proč by taky?
1: No, tak přátelé, za chvilku si dáme ještě jednu poslední typovačku, ale já vás nechám, ať na ní trošku přemýšlíte. V Argentíně vyhráli dvě zvířata soud. Co vyhráli, tak zní moje otázka. Vy přemýšlejte a mezi tím...
0: David Guetta! Dvě zvířata vyhrály soud.

0: 20 minut po páté. Práv včera zažila Pitbull a neskutečnou party. Co nám chybí, to je Macklemore. Ale taky odpověď.
1: Ptal jsem se vás na otázku, jak si myslíte, že skončil tento titulek? V Argentině vyhráli dvě zvířata soud. Co vyhráli, Domčo, podle tebe a podle našich posluchačů?
0: No tak hlavně podle vás, přátelé, právě vypíšete hodně. Mirek například, že neměla být snězena. Jakože už byli post. Dostali razítko na to, že neměli být, zkrátka, že ty zvířata nevyhráli, ale...

0: jako ten majitel jejich. Asi to tak Mirek myslí.
1: Jakože jejich orgány půjdou na vědecké účely a ne na kuchyňské účely.
0: Budou nějakýho muzea asi.
1: Rozumím, rozumím. Kéž by to tak bylo, ale vlastně ten příběh je ještě hezčí. Ty máš nějaký tip?
0: Já mám tip a vlastně podobně jako naše posluchačka Klára, která píše, že někdo použil jejich podobiznou na trička.
1: Jako AI.
0: No, nebo ne, myslím, že Klára to myslí tak, že někdo nějakou fotku náhodně v přírodě pořídil, pak to dal na trička, ale oni nechtěli, respektive ten, koho byla ta obora.
1: To je hezký, to je hezký. Bohužel to je taky špatně. Ne špatně, protože tady to je krásný v jiný realitě. Je ale je to jinak. Ve skutečnosti šlo o to, že dvě rybičky, které byly v restauraci, v sushi restauraci, tak dostali status cítících a vnímajících bytostí. Tím pádem museli mít i přiznaná patřičná práva.
0: Jo tak, to nás nenapadlo.
1: Protože byli prej v malilinkatým akvárku, který bylo nevyhovující, bylo dokonce i na nějak kraji ulice, takže tam byl prej hluk a prostě kolem šli ochránci zvířat a řekli si, hele, to je špatně, oni to prostě cejtěj, dali tu k soudu, tu restauraci, vyhráli a tím pádem ty zvířátka, dvě rybičky, dostali větší akvárko na lepším místě, aby se cejtili líp.
0: Nádherný, no tak přátelé, kdo dělá v takových těch korporátech prosklených a náhodou kolem půjde někdo z public relations, nebo jak se říká, ten, kdo se stará o pohodu v práci. Vidíte, zvládli to ryby, zvládnete to vy.
1: Ano, nechte se prohlásit za vnímající a cítící bytosti a možná nám dají větší kouji.
2: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
1: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
2: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
1: Tak já už mám nakoupeno.
2: Neke.
1: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil si mě.
2: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
1: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
2: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
1: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
2: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
1: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
2: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
1: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
2: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
1: Jako já.
2: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
0: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Je mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Počkejte na hodinky, ať se v tom autě nevybouráte. Je 17:30, posloucháte Hit Radio City a já vím, co se vám honí hlavou. A to každému. Na chvilku se zatáhne a každý by cestoval někam na dovolenou. Na týdenní, dvoutýdenní, nechodil by do práce, nechodil by na fantastický akce, co máme v Praze. Jako třeba City Picnic už ve čtvrtek.
1: Náš fantastický rádiovej festiák, ve kterém budeme mít opět plejádu talentů, humoru, dobrého jídla a hlavně skvělých lidí. A tím myslím vás, přátelé.
0: S celýma rodinkama Lollipop, Spokáč, Jasmin a taky Komikaze na stage. Budeme tam mít i studio, všechno z místa mapovat, ale hlavně bez vás to nebude ono, tak doražte. Ve čtvrtek otevíráme brány. Krátce před čtvrtou.
1: Jo!
2: I tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Brothers on the fourth floor. Jo, ty devadesátky bavit nepřestanou. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a Dominik. Mám pro vás na výběr. Co byste brali? Menší byt v Praze nebo stěhování se do většího ve středních Čechách? Samozřejmě záleží, kde pracujete, ale jaká si myslíte, že je ideální vzdálenost dojíždění do práce? Jako ideálně mít to za rohem, ale jako nejvyšší, co jste ochotni přijmout?
1: Takhle, já když jsem nastupoval do tohohle rádia, tak jsem si říkal, že to je skvělý, protože to mám půl hodiny do práce. Teď už to mám hodinu a půl do práce.
0: Rozkopávaj to.
1: Takže já si říkám, že je vlastně úplně jako jedno, odkud seš, protože tou Prahou stejně jedeš strašně dlouho.
0: No, proč o tom, přátelé, mluvím? Protože cena za 1 KK podle posledních čísel v Praze se rovná velkému domku i s pozemkem třeba ve středních Čechách, dojezdová vzdálenost hodinu do Prahy.
1: Přátelé, já si myslím, že je jenom jeden jediný problém. A to je, že když se odstěhujete do středních Čech, tak nás nenaladíte. Takže radši bydlete ve sklepě za 50 milionů, ale zůstaňte prosím s náma.
0: To je fér.
1: To je fér. Metropolitní rádio. Je. Yeah.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
19: Reklamy byly dlouhé?
12: No jo,
19: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City. Flash Dance.

0: Jak toto zase letí, za chvilku šestá a Global DJs na Hit Radio City. Ten čas, co to asi znamená, že se budeme loučit a dneska jsme se dozvěděli spoustu věcí, jakože řidiči konečně nepijou za volantem, dávají přednost drogám.
1: No a taky jsme se dozvěděli, jak to na těch silnicích funguje díky mně, našemu zprávaři dopravy a taky díky Rosničce. Já se vám musím něčemu přiznat, přátelé. Já opravdu ve skutečnosti jsem produktem protekce, nebo respektive minimálně dneska. Já jsem neměl protekci jako herec, ale přiznám se, jako Rosnička jsem měl velkou protekci, protože moje máma byla legendární Rosnička a podneš jsem i já.
0: Jak ona to říkala? Dobrý večer.
1: A bude hezky, ne.
0: Jak, myslím, že jenom dobrý večer, ale ve tvém podání?
1: V mém podání bude hezky, já nevím. No dobře, tak žiju v jejím stínu počasí.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Provoz nám houstne a hodně se bourá. Dávejte si pozor v Pražské ulici u Paliárky, kde se srazil osobák s autobusem. Opatrně taky v ulici ke Strašnické, kde stále zasahují hasiči a je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
8: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
2: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
10: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2 minuty po 18. s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Brian Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say. Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostej banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělý a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.

0: července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitáliem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letysoutěž.cinemacity.cz.
0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Brandy a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.

0: července od 16 hodin Parukářská. A úplně zdarma. Zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
8: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
7: Rodinné oslavy,
8: romantické svatby,
7: firemní setkání
8: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
7: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
8: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
7: Zámek Berchtold.cz.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorb, ne, teď ne, akorát, že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budem povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: JN Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jnointeriér.cz.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Zlepši si náladu.
1: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo? No a akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady? Nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

0: Doctor and Medics v éteru Hitrádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo? Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo? Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner, už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy. Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má nakladní takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za nároďák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTubeko.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tragické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: It's Hozier.
5: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Hit Joe a Kids in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Sonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Škego. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentur nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Tour právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio City.

Rodgers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
2: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
1: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
2: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
1: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
2: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
1: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.